0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

tebe tolik let, už tě znám, schody do nebe kloužou jak led, ruku ti dám.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíče od půdy?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav! Kájo! Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď, napijem se, já si panáka, pojď! Ne, pojď samozřejmě!
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebem mě, však mám taxík a tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď nás, taxík. Vypojď nás! Dobre. Pojď taxíkem, jedem samozřejmě!
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebrně, toto všechno je moje! Kájo, toto všechno je moje!
2: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: slušnej rok v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme minutu po šesté a jsou tu zprávy. Poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Na programu sněmovní schůze jsou i další předlohy v úvodním kole. Reagují na unijní předpisy. Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání tzv. Koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. V Bruselu se dnes uskuteční už třetí přístupová konference s Ukrajinou a taky s Moldavskem. V obou případech budou otevřeny další kapitoly v přístupových jednáních mezi těmito zeměmi a Evropskou unií. Konkrétně projednávání tzv. Šestého tematického bloku, který združuje dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude hlavně v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Budou doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně až do 90 km v hodině. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 se bouralo ve směru na Prahu. Na 8. kilometru se srazil náklaďák s osobákem a v Praze opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1. Tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 61. a 5. kilometru.
6: Doplněk stravy Lifte a Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci.
8: Krásný úterý vám přeje Anabel.
1: A Zuzka.
8: Máme opět holčičí vysílání, nejspíš celý tento týden, takže tady budeme se Zuzankou odbavovat první 3 hodinky vašeho dne. Doufujeme, že to bude pozitivní start a pojďme rovnou na muziku. Čeká nás samozřejmě rozdávačka, to si řekneme za chvilku. A teď Aleš Brichta, Sukuba.

Joe Cocker na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Slíbila jsem vám rozdávačku, tak tím začneme. Mám tady dva lístky na Sudfest, který se koná 1. srpna na dostihový dráze ve Slušovicích. Hraje tam Doga, Divoký byl, SPS, Vypsaná fixa, Panoptiko, Iné kafe a Donor. Takže kdo by měl zájem o tyto lupeny, klasika, rozdáváme přes Instagram a Facebook. Napište nám zprávu, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon. Teď nás čekají Offspring, tak jdem na to.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a pojďme popřát dnešním oslavencům. Jo, tohle byly Disturbed, kdyby to nikdo nepoznal. 55 let slaví Nicholas John McCabe, anglický hudebník, který ho znáte jako kytaristu rockový skupiny The Verve, kde dodal ikonický zvuk, například ikonický pecce Bittersweet Symphony. Tu samozřejmě známe, myslím, úplně všichni. A 39 let Daniel Reynolds, americký zpěvák, písničkář a hudební producent, který je známý především jako zpěvák skupiny Imagine Dragons, kterou v roce 2008 založil s bubeníkem Andrewem Tolmanem. Jinak v roce 2011 tak vydal společně se svojí manželkou Ayo EPčko nazvané Egyptian. Tak já jim jdu zaspět. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nádherná píseň, narozeninová a za chviličku Harley, strážní anděle.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, bards.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Pane bože, málem bych zapomněla uvést zprávy, se tady dusím mysli. Nestěla jsem mu vůbec spolknout, ale Zuzka je velmi ready. V 6.31 dáme si zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Ministerstva životního prostředí, které čelí žalobě společnosti Wind Technology kvůli zmařené stavbě větrných elektráren na Ústecku. Firma nárokuje zhruba 265 milionů korun. Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Irán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení pro střely a drony a na námořnictvo. Během pětihodinové mise americké síly úspěšně udeřily na vojenské cíle napříč Íránem. Po úvodním dnu volna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou mezi městy Aurillac a Lyon. Na trase dlouhé víc než 166 kilometrů ve francouzském středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem 7 horských prémií první až třetí kategorie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude hlavně v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat do 30 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 se bouralo ve směru na Prahu na 8. kilometru a pozor si dejte v Praze na Pražském okruhu, tam se řeší nehoda ve směru na D1 na 61. a 5. kilometru.
3: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz

Hammerfall na Rock Rádiu v rockovém rozjezdu. Mám tady jednu hudební aktualitku. Bruce Dickinson získal cenu pro nejlepšího řečníka. Jestli to nevíte, tak kromě role zpěváka Iron Maiden se hudebník už spoustu let věnuje motivačním přednáškám. Ve svých vystoupeních spojuje zkušenosti rockový hvězdy, profesionálního pilota, podnikatele, spisovatele, taky investora a pravidelně přednáší na konferencích po celém světě. No a díky tomuhle všemu teď rozšířil svoji sbírku úspěchů o další netradiční ocenění. Na letošním ceremoniálu The Speaker Awards, který se 3. července konal v Londýně, zvítězil v kategorii Best Live Speaker, tedy nejlepší živý řečník. Jinak Dickinson byl nominován hned ve 3 kategoriích Best Live Speaker, Best Motivational Speaker a Best Storyteller. A měl z toho velikou radost, přečtu vám jeho vyjádření. Upřímně tentokrát jsem ztratil slova. Ne, vlastně nestratil, ale vážně. Mnoho let jsem pracoval na tom, abych se stal lepším řečníkem. Bavil lidi, vyprávil příběhy a motivoval je. Tohle ocenění je naprosto nečekané a skvělé. My mu z Rock Rádia samozřejmě gratulujeme a za chvilku si dáme další muziku. Čekají nás Aerosmith a pecka Amazing.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: Dylan v rockovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
0: No to nějak nehrálo, jak jsem si představovala, Zuzi, je to tvoje.
2: Letecká společnost British Airways musela víc než 300 cestujících na poslední chvíli zrušit let z Barbadosu do Londýna, protože palubní personál se vzpamatovával z kocoviny po bujarém večírku v hotelovém baru. Jedna letuška se pozvracela a její kolega skolaboval a musel být odnesen na pokoj.
0: Ježiši Kriste, no to chceš mít takovouhle posádku, tyjo, kdy pilot sotva stojí na nohách.
2: No, ne, je to vlastně tahle ta společnost je tímhletím poměrně známá,
0: fakt?
2: Že oni vlastně letušky ubytovávají na hodně drahých hotelích. Tam přepočtu jedna noc stojí přes 15 000 korun a samozřejmě mají all inclusive, takže někdy se to tam jako rozjede, ty večírky jsou legendární. A i tady píšou, že loni společnost propustila letušku poté, co byla nalezena nahá a pod vlivem drog na toaletě během letu ze San Francisca do Londýna. A v roce 2023 se pilot během přestupu v Johannesburgu chlubil, že šňupal kokain z odhalené ženské hrudi.
0: Ježiši Kriste, takže píšu si British Airways na seznam teda cestovních nebo leteckých těch, se kterýma určitě nechci
2: tak
0: jezdit.
2: Tak já myslela, že to budeš mít jako příští práci, ale...
0: Ne, ne, ne, to určitě ne, to jako já už jsem na tady ty věci stará, každopádně přátelé, pokud chcete bezpečně doletět, tak British Airways nebrat, protože tam můžete narazit na vyšňupaný letušky a sjetý pilot.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
4: Asi 100 tisíc.
3: A ty s tím nic neděláš, jo?
4: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
3: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
4: No to se, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
3: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
1: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké ráno máme, krátce po sedmé jsou tu další zprávy. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele. Ministra doprovází početná podnikatelská delegace se silným zastoupením zbrojního průmyslu. Ten tvoří přibližně třetinu doprovázejících firem. Horké počasí v pondělí odpoledne a večer zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Odpoledne na trati z Florence na Palmovku narušilo gumové těsnění u kolejnice a večer se kvůli asfaltu rozteklému do kolejí zastavila tramvajová doprava přes Čechův most ve směru do centra. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy obnovují blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu a že budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatek ve výši 20% hodnoty přepravovaného nákladu. Hormuzským průlivem procházela pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, než nad klíčovou lodní trasou na začátku konfliktu uplatnil kontrolu Írán. Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahly Dubaj 2-0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové soutěžní sezóny. Z toho po třetí zvítězili.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude hlavně v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné budou doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně i kolem 90 km/h v hodině. Nejvyšší teploty budou opět vysoko, na jižní Moravě dosáhnou až 32 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 27,5 km. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na D11 se bouralo taky ve směru na Prahu na 8 km. A v Praze pozor na Pražském okruhu. Tady se řeší nehoda ve směru na D1 na 61,5 km.
7: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz. Housebrandkava.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
8: Dobré ráno, čumáci. Dnes není středa, ale úterý a z Rock Radia vás zdraví Anabel.
2: A Zuzka.
8: Takže přátelé, čeká nás další holčičí hodinka tady na Rock Radiu. Budeme taky rozdávat to až za hodinu. A co, to vám připomenu za chvilku. A teď rozjedeme tuhle hodinku kysákama.

Divoký byl a pecka Síť na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu, protože v 6 hodin ráno většinou ještě spinkáte, tak vám chci zopakovat, na co dneska rozdáváme lupeny. Mám tady dva volňásky na Sudfest, který se koná 1. srpna na Dostihový dráze ve Slušovicích. Zahrajou tam kapely Donor, SPS, Vypsaná fixa, Iné kafé, Panoptiko, Doga a Divoký byl, takže pokud byste se chtěli zúčastnit, máte to blízko nebo vám nedělá problém dojet. Jako vždy rozdáváme skrze naše sociální sítě, to znamená, že nám napíšete zprávičku na Instagram nebo na Facebook, připíšete své telefonní číslo a po 8:30 nám zvednete telefon. Tak vám držím palec a teď už Metallica.

0: Shinedown na Rock Rádiu v rockovém rozjezdu. Před chviličkou nám hrála Metallica a já mám tady k ní jednu novinku. Remasterovaný album Reload z roku 97 dostalo Metalliku zpátky do hitparád. Nahrávka, která vyšla letos 26. června, debutovala na prvním místě žebříčku Top Hard Rock Albums a znovu pronikla taky do hlavního žebříčku Billboard 200, kde obsadila 16. příčku. Jinak reedice boduje i napříč žánrovejma a prodejníma žebříčkama, kromě prvenství v hard rockový kategorii se umístila taky na třetím místě v Top Rock Albums, na čtvrtý příčce v Top Rock and Alternative Albums a na sedmém místě mezi nejprodávanějšími vinylovými alby a na devátý pozici žebříčku celkových prodejů alb. Takže vidíme, že Metallica do starého železa ještě rozhodně nepatří. Gratulujeme a za chviličku si dáme Panoptiko.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.

0: Panoptiko, poslední tango na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu je 7.29, pár sekund k tomu, takže Zuzka má přichystaný další zprávy.
1: Honí vás mocná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, máme přesně 7:30, jsou tu krátké zprávy. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodlo o stížnosti Ministerstva životního prostředí, které čelí žalobě společnosti Wind Technology kvůli zmařené stavbě větrných elektráren na Ústecku. Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Irán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení, prostřely a drony a na námořnictvo. Během 5-hodinové mise americké síly úspěšně udeřily na vojenské cíle napříč Iránem. Po úvodním dnu volna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou mezi městy Aurillac a Le Lioran. Na trase dlouhé víc než 166 kilometrů ve francouzském středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem 7 horských prémií první až třetí kategorie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude hlavně v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak od 25 do 30 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 pozor ve směru na Prahu, na 27,5 kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na D11 se bouralo taky ve směru do hlavního města na 8. kilometru a v Praze se řeší nehoda na Barandovském mostě směr Smíchov.
3: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.

Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, dohrávají nám Foreigner a já tady mám další novinku. Anthrax vypustili do světa The Edge of Perfection, což je druhý single z očekávaného 12. alba, který by mělo vyjít už 18. září, tak si pojďme pustit krátkou ukázku.

0: Pecku najdete i s videoklipem na YouTube kapely, má to za 4 dny už skoro 1 000 000 zhlídnutí, takže fanouškům se to evidentně líbí. My si za chviličku už dáme Iné kafe a ráno. Ano, stále ráno, pro někoho z nás už skoro odpoledne.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava, tak Mironet, klikni dvakrát!
5: Pro aktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku... Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: volby jít na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Je 7.52 a to znamená jediný. Přijíždí Marcel a jeho motokeci.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když něco děláte 20krát za sebou, může to znamenat za A, že jste umanutý, nebo za B, je to úspěšné. V případě akce, na kterou vás chci pozvat dnes, platí obojí. Petr Pilát Pilník je nejen umanutý, ale i úspěšný.
3: Ahoj, Petr Pilát zdraví fanoušky Rock Rádia a Motokeců. Chtěl bych vás všechny pozvat na moji akci Pilníkovo pozdní odpoledne, která proběhne v sobotu 18. července v Čerčanech. Letos slavíme jubilejní 20. výročí a bude o co stát. Pochopitelně motorky Freestyle Motocross, Freestyle BMX, s letadlem dorazí Martin Šonka. O muziku se postará Divokej Bill. Pochopitelně spousta, ale spousta zábavy pro ty nejmenší, o zajímavý, krásný ceny, takže věřím, že si to úžasně užijeme. Pevně doufám, že vyjde krásný počasí a budu se na vás moc těšit. Mějte se krásně a vidíme se 18. července v Čerčane. Více informací na pilnikovopozdníodpoledne.com.
2: Na Pilníkově pozdním odpoledni jsem osobně byl několikrát a vůbec nechápu lidi, co se tam ještě nepodívali. Třeba proto, že ač je to naprosto profesionálně připravovaná akce, tak z něj návštěvníci vždy odchází s takovým tím rošťáckým rohlíkem na ksichtě, protože i profi může být super zábava. Tak trada na Pilníkovo pozdní odpoledne již tuto sobotu.
1: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Def Leppard, jejich sliby, já vám teď můžu slíbit jediný. Máme 7.58 a to znamená, že Zuzka má připravený zprávy, počasí a dopravu.
1: Pomoc, nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání tzv. Koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. V Bruselu se dnes uskuteční už třetí přístupová konference s Ukrajinou a taky s Moldavskem. V obou případech budou otevřené další kapitoly v přístupových jednáních mezi těmito zeměmi a Evropskou unií, konkrétně projednávání tzv. 6. tematického bloku, který sdružuje dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude hlavně v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ty můžou být i hodně silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru do 90 km v hodině. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu. Jedna na sjezdu exitem číslo 210 u Holubic a druhá na 27,5 kilometru u Hvězdonic. A pozor si dejte taky na D7, pokud jedete ve směru od Chomutova do Prahy. Tam se bouralo na 74. kilometru.
0: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea. Když příroda pomáhá. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci. 2 minutky po 8 vás z Rock Radiovýho studia zdraví Anabel.
1: A Zuzka.
2: Přátelé, kdybyste před chvilkou do reklam slyšeli nějaký mrmlání o bonbonech, tak jsem tady nahrávala našemu kolegovi Danovi historku o tom, jak Hit Radio jedlo při porodě, měli jenom poradu, a jak jedli bonbony a omylem jsem měla zaplej mikrofon a Zuzka tady na mě mává. Prýváš zaplej mikrofon a já, Ježíši Kriste. Nic, stávají se horší věci v lepších rodinách, takže nebudeme z toho dělat vědu. Každopádně stále tady mám dva lupeny na Sudfest, kdo by chtěl, napište si na náš messenger, zatím o to není nějaký extra zájem, takže máte poměrně vysoké šance, že vybereme zrovna vás. No a teď už je nějaká muzika na rozjezd Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, to doufám, že nás ještě hodně let nečeká ani jednu z nás.

0: Trautenberg, pan Pilous, miluju kluky z Trautenbergu, moji nejlepší, úplně fakt jako s nima je vždycky legrace. Každopádně dneska slaví svátek Karolínky a máme den žraloků, den neorganizovanosti, den mac and cheese a den nahoty. Takže mě poměrně mrzí, že Honzík není v práci, protože myslím si, že ten by určitě to hecnul a minimálně by došel dolů pozdravit holky na recepci bez trenclí.
1: Nevím. Já myslela, že by se potěšil z nás, jako že bychom se tady odhalili.
0: On by se nás samozřejmě snažil slíknout, což by nedopadlo, to si nebudeme nic nalhávat, ale myslím si, že vlastně z toho druhého hlediska je pro někoho dobře, že má zrovna dovolenou, protože děvčata dole by mohly mít trvalý následky.
1: To rozhodně. A my taky.
0: A co ty vůbec, Zuzi, a nahota, šla bys třeba na nuda pláž?
1: Ty brďo, vůbec, já to jako, ne, jako třeba doma, to se ráda, jako projdu někdy,
0: chodíš
1: jako
0: i nahá
1: jo,
0: doma.
1: Jo, ale jinak ne.
0: Ale já si taky vždycky říkám, já občas jako by chodím doma nahá, jako když třeba přecházím, něco tam dělám, nebo tohle to jako, a vždycky si říkám, pane bože, sice jsem v prvním patře, ale jako ty lidi, víš, co
1: i
0: jsou
1: tak,
0: třeba
1: jako
0: vejš, nebo tak,
1: zahlednout.
0: Jako nemám záclony, takže pojďme si říct, že si tam mám nějaký úchyla s dalekohledem, tak se asi docela
1: tam
0: užívá.
1: Budou rozhodně.
0: Teď už adresu vám říkat nebudu.
1: Já můžu.
0: Ticho, ACDC.

0: The Who Feed Alice in Chains. Ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd a já tady mám, většinou to čte teda Honzík, mě tentokrát to přečtu já tady Zuzance. Takže mám tady historické okénko. V roce 2007 byly brýle, který nosil bývalý člen Beatles John Lennon, vydraženy a hádej, jaká byla cena?
1: Brýle Johna Lennona, jo? Mm-hmm. To bude palba.
0: Byla to velká palba, šlo o kruhový sluneční brýle, který nosil během turné z The Beatles v Japonsku v roce 1966, kde skupina odehrála vlastně jedny ze svých posledních koncertů. No a anonymní ten kupec, jsem ten teď kupec. Nevěděla, jak ho nazvat toho pána, tak nakonec vyhnal cenu tak vysoko, že se vydražili za 750 tisíc liber.
1: Cože?
0: To je krát 50.
1: Ale tak jako jo, no, sice nechápu, co s tím bude dělat, ale...
0: Já bych chtěla říct, že kdybych se mohla vybrat mezi tím, že si koupím u moře malej domek, anebo si koupím nějaký vošuntělý brejle, který nosil nějaký strejc na koncertě, tak bych teda měla docela jasno.
1: Asi to nebylo jediných 750 tisíc dolarů, který ten pán měl.
0: Evidentně, pán měl těch 750 tisíc asi víckrát, to máš pravdu, jinak by asi takhle nerozhazoval. Každopádně teď má nejspíš doma ve vitrínce a chodí oprašovat jeho uklízečka. Nádherná koupě.
1: Budoucí manžel.
0: Ano, kdyby se mi chtěl ozvat, tak nech mi napíše na Instagram. Za chvilku Lucie, takhle tě mám rád.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Lucie, takhle tě mám rád. Zuzi, takhle tě mám ráda, připravenou na zprávy.
1: Je, to je hezký.
0: Tak pojď tatovácku, jdem na to.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
3: Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země Galského kohouta, obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. Francie i Španělsko jsou zatím na turnaji v Americe dominantní a někteří experti označili nadcházející souboj za předčasné finále. Sázkové kanceláře považují oba týmy za dva největší aspiranty na zlato, i když se v semifinále utkají spolu. Zápas v Dallasu začne dnes v 21 hodin středoevropského času.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 ve směru na Prahu se bouralo na 27. pultem a na 201. kilometru. Na D7 se taky ve směru na Prahu na 74. kilometru. V Olomouci se řeší nehoda na Pražské ulici a v Praze pozor na Dobříské směr Barandovský most.
2: Doplněk stravy Lifte a Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: posledního dechu Tarji Turunen na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Přátelé, teď nastal ten čas rozdat lupeny na Sudfest. Nakonec jste se docela rozjeli, takže vás bylo poměrně dost. A vybrali jsme tady jednoho šťastlivce, takže ti z vás, kdo nám napsali i hned, mobily do ručky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
9: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Rock Radio. Přátelé, jsme zpět a na lince už máme Františka, který je vítězem dnešních lístků na Sudfest. Zdravíme tě.
14: Zdravím, ahoj.
0: Krásné dobré ráno. Ty jsi psal, že vezmeš manželku, jestli je to tak?
14: Ano, určitě.
0: A že máte nějaký výročí nebo co?
14: Jo, ale to se bude 5 let naší svatby, jo?
0: Kolikže?
14: 5 let.
0: 5 let, no tak to spolu nejste zas tak moc dlouho. A to je nějaká, počkej, jak se jí říká tady týhle z tý, nějaká...
15: Tý se ještě asi neříká.
0: Jo, říká, oni se jmenují. Jo, jsou na to názvy, já to teďka asi zkus to rychle v rychlosti vygooglit, ale vím, že to má nějaký názvy, že jo, tam jsou pak ty zlatý, stříbrný a tak, ale teďka se slaví i vlastně roční a tak a mají všechny mají nějaký názvy.
15: Mm-hmm, 5 let je dřevěná svatba.
0: Tak máte dřevěnou... Zatím je to na prkno, ale když vydržíte dalších 5, tak už to bude nějaký vyšší level, to bude už nějaký lepší.
14: Proto.
0: Tam už bude minimálně třeba kov, nebo něco takového.
14: Jo, přesně tak.
0: No každopádně, odkud, že tam pojedete?
14: Hele, Nivnice, u Hezkýho Brodu. To je kousíček, tady Slušovice, tady ten náš kraj.
0: Takže to máte kousíček, no tak to je super, takže předpokládám, že manželka chudák bude řídit.
14: No jasně, to víš, jo.
0: Ona bude řídit, ty budeš pít. Bude to takhle rozdělit. No tak to je krásný. Hele, ještě řekni nám, máš nějakou oblíbenou kapelku z těch, který tam hrajou?
14: Ale jo, je tam Panoptiko, Doga, Divoké Víl, asi jo, tam vybereme něco.
0: Panoptiko je top, vej, ty máme rádi všichni.
14: Jo, určitě.
0: No hele, tak pozdravuj od nás manželku, moc si to užijte, Franto.
14: Jo, díky moc, pozdravujte ještě Mariana do Hordyho, ty v Sanitrákovi, jo, on bude vědět.
0: Dobře, tak jo, tak
14: začíme.
0: Ok, hezký den, papa. Ahoj. Tak máme rozdáno, přátelé, teď nás čeká pořádná muzika, dáme si Rammsteiny, du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Bloodhound Gang na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu máme 8.50. Zuzi, přežili jsme další den bez Honzíka.
1: Neskutečný.
0: Jak se cítíš? Jestli nám ten hajzl nepřinese, aspoň on je hrozný židák, ne? Všimla jsi, že nám z dovolení nic nevozí?
1: Nic nám nevozí, já to
0: vůbec.
1: Nechápu. A jako, ani se teďka neozývá.
0: Ale
1: takže
0: ani
1: jako...
0: mušli, jako nic, nic jako ani nic, co by našel zadarmo na podlaze. Jako jestli tentokrát nedoveze aspoň šutr, jako tím šutrem nějakým, který najdu tady před rádiem, bacím do hlavy, přísám Bůh. No, takže jsem to přežil ve zdraví ten návrat.
2: No, no, no.
0: Každopádně se na něj těšíme, ale my v holčičím takhle složení se na vás budeme těšit zase zítra. Zuzka tady samozřejmě ještě zůstává s Kamčou na zprávy a já se s váma loučím a budu se na vás těšit. Páčik slimáčik, posílám Limetal. Na vás těšit, páčik slimáčik, posílám Limetal.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Slušnej rok.
7: Rock Radio.
6: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
7: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Policie kvůli anonymní hrozbě bombou vyklízí pražské hlavní nádraží. Provoz vlaku je zastavený, metro tamní stanicí projíždí. Policie taky uzavřela magistrálu, která kolem budovy prochází. Na místo míří pyrotechnik. Hasiči 6. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Nadále prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila vodou. Příčinu požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy obnovují blokádu vůči Iránu v Hormuzském průlivu a že budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatek ve výši 20% hodnoty přepravovaného nákladu. Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahly Dubaj 2-0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové soutěžní sezóny. Z toho po třetí zvítězili.
7: Rock Radio. Počasí.
9: Ještě dopoledne bude hlavně v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru až kolem 90 km v hodině. Nejvyšší teploty na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: Na D7 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 74. kilometru. V Praze se bouralo na Dobřížské ulici směr Barandovský most a v Brně opatrně na Hanácké.
10: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
7: Rock Radio. Rokový dopoledne.
11: Ale co pak to tu máme na začátek rokovýho dopoledne dnešního? Můžeš nám to přečíst?
9: Vidíš tam? Myslíš Kissin' Dynamite?
11: Kissin' Dynamite, ano, je to tak.
9: Krásný.
11: A my na to krásně můžeme navázat takým oslým ústkem, protože se nám blíží Masters of Rock, na kterým Rock Radio bude, já taky, čtvrtek, pátek. A právě Kissin' Dynamite pozejcí tedy ve čtvrtek hrajou. Na tom by nebylo nic zvláštního. Zvláštní je na tom to, že Johannes Braun, zpěvák výletý z kapely, ten ikonický blondák, hubenej, vysoký, tak bude zpívat poslední koncert v Čechách.
9: Ty jo.
11: No. Hmm. A já jsem je viděl dvakrát a on je teda fakt jako ikonický. On je super. A je mi to líto, že končí.
9: No ale aspoň ho vidíš naposled.
11: Já ho ještě uvidím, už jsem ho teda viděl, ale všem doporučuji, vy co jste neviděli Kiss and Dynamite, tak určitě stůjte před stage, protože oni hrajou výborně teda. Hmm. A to loučení s Johannesem Brownem, tak to bude velkolepý.
9: To bude, no.
11: Na Masters of Rock. My si je dáme tady studiově. Mrzí mě, že už tady u toho nebudeš. Můžeš jít.
9: tak ahoj.
11: Ne, díky. Děj se hezky, děkujeme za zprávy. No a já k tomu ještě přidám Stony, dáme si taky Vanastovky a nebo Green Day. S vámi je Kamel Dráb a já vám přeju hezký rockový dopoledne. A teď už Kiss in Dynamite a pozítří živě na Masters of Rock.

0: Tak tohle byly Green Day, který jsme si dali na Rock Radio 9 hodin 22 minut. Dneska máme 14. července, pojďme si zase udělat pozvánku na album, který dneska slaví výročí a který můžete ofouknout a oprášit ze své sbírky a hodit ho třeba na gramec, což už je taky dneska možný, ale ta se vám ještě nezaprášila, protože vyšla na LP v reedici teprve nedávno, ale na CD to klidně můžete udělat, protože třeba už se na něj práší, protože tohle album, který vám dneska připomenu, tak to máme oposlouchaný ze všech možných stran, odzadu, od začátku, z prostředka, prostě tuhle desku jsme jeli neskutečně a může se stát, že třeba právě kvůli tomu už zapadla prachem, protože jste si říkali, ta už mě nepřekvapí, radši si poslechnu něco novýho, ale když si dáte zpátky do CD přehrávače, tak najednou zjistíte po tom bubenickým intru, jak to zase všechno šlape a jede. Tak co, už jste napjatý, která deska to je? No potěšíme hlavně metalisty, to jako trošku zúžím ten okruh, potěšíme fanoušky Velký čtyřky, tak už jsem to opravdu skrounul hodně, a potěšíme fanoušky Davea Mustaina, protože v roce 1992, právě v tento den, vyšla deska, všichni už to ví, Countdown to Extinction. Tak, a tohleto album si dneska určitě dejte. Osvěžíte si paměť, jak jsem říkal, všichni ho máme naposlouchaný od A až do Z, ale určitě je dobrý ho oprášit a připomenout si ho. Dneska k tomu máte důvod, slaví výročí. My jdeme na Dana Landu, dáme si Architext a dáme si taky Status Quo.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
7: Příjemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Tak tohle byly status quo, který jsme si dali na Rock Rádiu. 9 hodin a 37, skoro 38 minut, to je aktuální čas při úterku dopoledne. No a já tady mám pro vás pozvánku, pokud byste chtěli nový tričko Rock Rádia, tak máte možnost zajít na náš web rockoviradio.cz a kliknout na e-shop, protože tam pro vás máme slušný trička, kde jsou všechny města, kde vysíláme, a třeba tam právě najdete i svoje město nebo vesnici, kde máme pokrytí signálu Rock Rádia. Tak tyhle ty novinky, ty si tam můžete zakoupit a samozřejmě kouknout i na další věci, které tam jsou, monterky, kraťasy a různý lehátka, takový tyhle věci, které znáte třeba i z našeho stánku, pokud jste navštívili nějaký festival, třeba Pekelný ostrov, nebo teď pojedete na Masters of Rock, tak tam to všechno uvidíte v reálu a můžete to třeba i zpětně doobjednat na našem e-shopu Rock Rádia. Tak na to koukněte, my si dáme za chvíli kulturní tipy, aby jsme věděli, co nás čeká o víkendu, kde se co bude dít ve vašem regionu, a pak Vláďa Šafránek, Avatar a nebo taky Nickelback.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautumberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.

0: rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezký den přeje David Račák. Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání tzv. Koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou. Koalice ochotných je skupina zemí, včetně Česka, podporující Ukrajinu. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele. Ministra doprovází početná podnikatelská delegace se silným zastoupením zbrojního průmyslu. Ten tvoří přibližně třetinu doprovázejících firem. No a po úvodním dnu volna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou. Na trase dlouhé přes 166 kilometrů ve francouzském Středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem 7 horských prémií první až třetí kategorie.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na dnešní počasí. Zpočátku skoro jasno, odpoledne potom četný bouřky, tak s tím počítejte, a teploty mezi 25 až 29 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Tak, jak nám to jezdí dneska? Rinoltická v Liberci, tak tam je nehoda osobního auta, komplikuje tam průjezd silo do příkopu, takže tam překáží v provozu, počítejte s omezením. A dejte si pozor i v obci Krupka na Teplicku, v ulici 1. máje nehoda osobního auta a autobusu, na místě je policie, která nehodu šetří, taky tam počítejte s omezením a malým zdržením. Tak opatrně a dojte v pořádku.
0: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme něco málo po 11. hodině. Při úterku 14. července vás v rokovým dopoledni vítá a zdraví Kamil. Já vám přeju hezký den, ať už ho trávíte jakkoliv. Jestli máte ještě dovolenou, tak gratuluju a užívejte. A jestli už makáte, tak ať vám to jde hezky od ruky společně s námi a samozřejmě se slušnou muzikou, kterou tady pro vás mám připravenou. Blinky si dáme, Kabáty, Beast in Black a na začátek Colin a jejich Wherever You Will Go. Tak užívejte hezkýho dne s Rock Rádiem.

0: Blink 182 na Rock Rádiu, 10 hodin a 19 minut, za chvíli nás čeká Ozzy Osbourne a zaštěkáme si na měsíc, jeho titulka z roku 1983. Ozzy Osbourne, ten už nám novou muziku nedodá, bohužel nedá se nic dělat, ale když už jsme u těch legend, tak teď na začátku července vyšly dvě alba dvou rockových mohikánů, jednak moji oblíbenci Deep Purple a taky druhý moji oblíbenci Rolling Stones, kterým jsem se stal fanouškem až o hodně později. Každopádně Deep Purple, tak to je asi pro nás, pro fanoušky, povinnost, i když ta deska teda zní hrozně, ale nedá se nic dělat, prostě tak už to s Purplema je. Už je to takový plitký, ani Bob Ezrin už to svoje kouzlo, který měl z počátku těch prvních tří alb, tak už to není takový, jaký by to mělo být. Každopádně asi si myslím, že já mám problém i trošku se samým McBriden, tedy novým kytaristou, který nahradil Steve'a Morse, tak to taky asi jako úplně nedávám. Ta předchozí deska mě nebavila a ta nová mě nebaví taky, ale prostě, jak říkám, fanoušek Purple, tak si to prostě koupím. Poslechnu si to a pokusím se v tom najít něco, co mě donutí si to pustit třeba ještě jednou, nebo dvakrát, nebo třikrát. Stouni, ty jsou na tom líp, ty pokračujou na té vlně předchozího alba Hackney Diamonds z roku 2023, i když bych řekl, že ta deska předtím byla o hodně povedenější a měla v sobě takovej punc něčeho očekávaného. Tady to vyšlo tak nějak jako trošku v tichosti a řekl bych, že už navíc, ale pořád jako jsou to Stouni a hraje to dobře a myslím si, že do toho alba se pronikne mnohem jednodušší než do předchozí, o který jsem mluvil, teda o desce Deep Purple. Tak jestli máte rádi legendy a máte rádi tuhletu muziku, tak aspoň můžete poslouchat, vstřebávat a uvidíte, jak se vám to bude líbit. Ale Ozzy Osbourne, Bark and the Moon, tak to je prověřené píseň časem. Tu si dáme za chvíli, stejně tak jako Tři sestry, a mám pro vás i Korpiklany.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: A je to tady, další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. 15. srpna v Jilavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnout, Trautenberg, Marakain, Krejzu na další. Předproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 30%.
14: Happysport.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu. 5 minutes past 11:15 a my jdeme na náš webrokovýradio.cz, abych vám ještě připomněl jednou i při úterku, co nás čeká v rokovým referendu, tedy 3 alba, o kterých rozhodujete vy, a jedno z nich, tedy to vítězný, si potom sobotu večer pustíme. To všechno víte. A co možná nevíte, tak je, že je to soubor desek členů kapely Kiss, ale ne jako těch nejviditelnějších, jako je Paul Stanley nebo Gene Simmons, ale sahli jsme tak trošku jako mimo a i jsme jako upřednostnili projekty, které třeba až tak úplně známý nejsou. To je třeba případ Erika Singera, který v roce 1999 vydal desku Erik Singer Projekt, Project, pokud chcete. A hraje tam třeba Bruce Kulik a další jiný muzikanti, který třeba mají s Kiss něco společného, ale je to spíš prezentace jako jeho deska, tak tu máte v nabídce. Ta se trošku zvedla, i když včera to vypadalo, že vás moc zajímat nebude. Je to super deska, jo? Je tam třeba přehraná píseň Going Blind od Kisáků, ale pak jsou tam i další věci, třeba od Sweet a dalších legend, který Erik Singer má rád. A je to zajímavě zpracovaný, samozřejmě s jeho zpěvem, prostě paráda. Pak je tam v nabídce deska Ace Frehleyho z roku 2024, ta poslední, která vyšla, tak ta zatím vede 45% vašich hlasů. A Peter Criss, ex-bubeník kapely Kiss, loni před Vánoci vydal svoji další solovku, která je tak trošku jiná, jo, ono... Je to strašně zvláštní, že já bych tam třeba Petra nepoznal. On samozřejmě tak už má svůj věk, ale prostě ten styl, tak i ta jeho první solovka byla trochu jiná než všechny ostatní, ale je výborná. Fakt jako parádně se poslouchá, tak ta je v nabídce číslo 3, má 31% vašich hlasů, no a Erik Singer, jak jsem říkal, 24. Takže fanoušci Kisáků, zajděte na náš webrokovýradio.cz a ukažte, jaký z těch alb se vám líbí nejvíc a který byste chtěli slyšet na frekvencích Rock Rádia. My si dáme za chvíli Linkin Park, Amarant a dáme si taky Jirku Schillingránu a v 11 hodin elektrický oběd.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: To není možný, že to ještě nemáte.
8: Tak my taky čekáme, že jo?
9: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
10: Tak to musí stát na účtárně.
7: To už je po splatnosti.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezký den přeje David Račák. V Česku roste počet uživatelů elektrokoloběžek. Spolu s tím ale i počet dopravních nehod, více říká ředitelka organizace Prevencí pro život Radka Bináková.
1: Bohužel nehodovost nám ukazuje z minulého roku, že většina těch cyklistů, kteří měli nějaká těžká zranění nebo usmrcení dokonce, tak tu bezpečnostní přilbu neměli. Bohužel se nám ukazuje i to, že řidiči těchto elektromotorových vozidel, kteří se nám na těch elektrokoloběžkách stanou účastníky dopravní nehody, jsou to věkový průměr kolem 50 let.
0: Proto musí přilbu nosit nejen děti, ale i dospělí, kteří si elektrokoloběžky pořizují. Íránské střely s plochou dráhou letu zasáhly dva tankery Spojených arabských emirátů v ománských teritoriálních vodách v Hormuzském průlivu. Při útoku zahynul indický člen posádky a 8 dalších lidí utrpělo zranění. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. No a česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6-0, 7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Pátá nasazená hráčka se v něm na tamním tvrdém povrchu utká s Rakušankou Lili Tagerovou.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude zpočátku skoro jasno, ale odpoledne potom četné bouřky, tak bacha na ně a denní teploty mezi 25 až 29 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: A jedeme do Českých Budějovic, konkrétně na Pražskou třídu, protože tam je uzavřený jeden jízdní pruh po nehodě dvou osobních aut, kterou na místě šetří policie. Tak počítejte s omezením a malým zdržením, jezděte opatrně a šťastnou cestu.
2: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, elektrický oběd.
3: Je tady elektrický oběd, kde si muziku budete diktovat vy, a to prostřednictvím našeho Facebooku, kam můžete psát do zpráv, anebo taky e-mailu obed@rokoviradio.cz. Takže se do toho pojďme pustit, s vámi je Kamil Dráb, já vám 4 minuty po 11. hodině přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. No a na začátek samozřejmě první položka dnešního menu, která patří mně. A já mám chuť na Bon Jovi a jejich pohodovku z alba Slippery When Wet z roku 1985, která uzavírá pro majitele vinylů první stranu a jmenuje se Want It, There or Life.

Bon Jovi na Rock Rádiu Elektrický oběd, který nám ho otevřeli, a teď už pojďme na vaše přání. Napsala Lucka, která zdraví a chtěla by na chat zahrát něco od Iné kafe pro děvčátka do Parkonu. Moc děkuji. Tak si pojďme dát ruletu.

No Fear a Rasmus na Rock Rádiu. I tahle ta kapela zazní na letošním Masters of Rock, a to konkrétně v pátek večer, tak jestli ji máte rádi, tak určitě buďte před stage, protože tahle píseň je nedílnou součástí jejich playlistu a věřím, že i ve Vizovicích zazní. Každopádně tahle ta píseň byla od Ivy, která napsala, že by ji chtěla zahrát právě pro všechny, kteří se na ně těší na Masters of Rock. Tak přání jsem splnil. Další přání je od Jirky, který píše, že bych chtěl nechat zahrát písničku Vyměřený čas od kapely Seven pro moji ženu Moniku, která dnes slaví narozeniny, a prostřednictvím rádia jí chci popřát vše nejlepší a hodně zdraví od syna Dády, dcerky Míši a milujícího manžele Jirky, jak jsem říkal. Tak i my z Rock Rádia se připojeme s přáním všeho nejlepšího a pojďme si dát Seven a Vyměřený čas.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
8: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
9: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
10: A já vám jako dlužím?
11: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
15: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
14: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.

Výborná deska. Love at First Sting, rok 1984. A samozřejmě Scorpions, pokud jste měli vinyl nebo máte, tak obrátíte stranu a Bčko začíná právě skladbou Big City Nights, což je píseň, kterou chtěl slyšet Radek v dnešním elektrickém obědě, aby si udělal radost, aby se mu dobře pracovalo. Takže velice rád jsem splnil tahle ta píseň. Obecně celá deska je pro mě zásadní, nejenom v rámci diskografie kapely Scorpions, ale obecně v rockové historii. Jdeme na další přání. Ahoj Kamile, moc tě zdravím, prosím, zahrál bys si mé kolegyni Jiřince k narozeninám, které měla sice už minulý týden, ale nějak jsem to nestihla. Mělo by to být něco od Five Finger Death Punch. Děkuji moc, Iveta napsala. Tak jdeme si dát fingry a přejeme taky všenej.

0: Brian May je na Rock Rádiu můj oblíbenec, anglický gentleman, tak samozřejmě kytarista kapely Queen, ale tady na solový dráze Too Much Love Will Kill You, píseň, která vznikla už na albu Miracle z roku 1989. Tam se nedostala, naspívali Freddy, oni odložili, pak ji Brian May natočil na svoji solovou desku z roku 1992 a později vyšla i na Made in Heaven v roce 1995 právě ta verze s Freddie Mercury, kterou natočil už v roce 1989. No, je to zapeklitý příběh týhletý skladby, ale my jsme si ji zahráli rádi, a to díky Veronice, která napsala, že by chtěla slyšet v dnešním elektrickým obědě. Další přání. Ahoj, poprosil bych zahrát Až tady jednou nebudu od Harley, ať mi to lépe utíká v práci.
1: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen válit oči, jak se furt zemí.

0: zpívá ho andělskej chor. Válej, holky se válej.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
11: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
11: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tak to byly Skeleti na Rock Rádiu v elektrickém obědě, přání, který zařídila Hanka. Další vzkaz je nepodepsaný, ale zní jasně, zahrajte mě, aby mě práce rychleji utíkala. Dirty Deeds Down Dirt Cheap od kapely AC/DC. Přesně takhle zněla ta zpráva, tak si jdeme dát AC/DC.

Dali jsme si Lordy na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Tuhle tu muziku zařídil Tomáš a tím nás posunul ke konci dnešního elektrického oběda, protože mám před sebou poslední přání, který se nám sem do té 60 minutovky vejde, a napsala ho Marcela, která zdraví a chtěla by píseň Léto od Tří sester pro chlapy do práce, mého muže Lukáše, tebe a všechny rockery, co poslouchají. Takže Léto je připravený a taky je připravený Dan, který pro vás má rockovej voraz, který startuje hned po elektrickém obědě. Kamil se s vámi loučí a přeje vám hezký úterý.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. Rozsáhlé oblasti Evropy trápí extrémní sucho. Nejhorší situace panuje ve Francii, kde rychle vysychají pole, vegetace i vodní toky a úřady v mnoha oblastech omezily používání vody. Výrazný deficit vláhy ale trápí také další země, včetně Česka. Prezident Spojených států Donald Trump navzdory novým americkým útokům na Irán a jeho odvetným úderům věří, že Teherán s Washingtonem mohou uzavřít mírovou dohodu. Trump to řekl v pondělí v Bílém domě. Americká armáda v pondělí večer podnikla nové útoky na cíle v Íránu. No a mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země gálského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Obě země jsou zatím na turnaji v Americe dominantní.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, jinde bude převažovat velká oblačnost a postupně na většině území se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Hradecká v obci Slavičín, okres Zlín, je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně a je tam pořádku dorazíte.
7: Doplněk stravy Liftea Lux Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem. A protože nestíhá, máme zpoždění, protože jsme to protáhli tady hezky těma zprávama, tak já vám pustím nějakou hudbu a pustíme si komunály za chvilku a taky zazpomínáme na film Armageddon, protože byl Aerosmith. Tak si pěkně zaploužíte.
0: Rock Radio.

0: Rokovej voraz s Danem.
1: To je skvělá muzika. Co to je za muziku?
2: I could stay awake just

0: Dohrává Bryan Adams a jeho Summer of 69 z roku 1984. Takový miláček českýho publika, protože sem jezdí každý rok. Minulý rok tady byl, letos tady bude dvakrát, byl jednou v Brně, teď bude zase v O2 aréně. Máme ho rádi, on si ten úspěch tady asi užívá. Nevím, jak to je v ostatních zemích, musím se na to mrknout a podívat. Ale teď jsem četl zajímavý článek s Mickem Jaggerem z Rolling Stoneu, s frontmanem, že vykládal o tom, jaký je to žít vlastně, když jste jako hodně slavný, že to jako dost jako změní život, že už to není takový ten klasický, že ve věku jako 20 až 30 to jako neřešíte, že máte jako vysoký to ego, tak si to užíváte, ale nikde jako nezmiňoval ty ženský, jo? Že s tou slávou přicházejí ženský, to jsem se jako myslel, se dočtu, to tam nikde jako o tom nebylo, to asi kvůli manželce nebo nevím, netuším, ale to nevadí. A říkal jako, že to pak už vlastně ty lidi jsou taky uzavřený do sebe, ty slavný, a že vlastně nikam už nemůžete jít, lidi se vás fotí, vlastně jdete na večeři a tak 60krát stáváte a lidi se chcou s váma fotit a už to pak asi jako otravuje, to my neznáme, my smrtelníci, který jdem na pivo a jediný, kdo nás pozdraví, je výčepní, protože nás zná, a pár kluků, co tam chodí s náma. Jo, je to asi těžký život. Chápu ho, a ještě tolik let, když tam jste, když vám je 82 a jako 60 let třeba na scéně přes 60, tak je to úplně úlet. A já vám pustím nějakou hudbu, pustíme si třeba Nightwishe, Papa Roach, anebo český Harley, Smutku dávám s Bohem.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poradě, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: a dohráli New Radicals. A já nevím, jestli jste koukali na náš e-shop rokovýhorádia.cz, protože tam máme nový trička, jmenuje se to Slušnej rok je všude doma, můžete si tam najít své město, kde vysíláme, ať můžete být vybavený na pořádný rokový festival s naším merchem. Potkáte nás teďka i na Master of Rock, který začíná už ve čtvrtek. Bude tam stánek, kde si můžete ten merch od nás koupit. Budou tam tyhle ty trička, budou tam kraťasy, montérky, anebo si tam můžete koupit lehátko, kdybyste chtěli na tom festiáku si trošku polevit, tak si tam můžete hezky rozložit, dát si pivko a koukat v klidu na vaše oblíbené kapely. Takže mrkněte rokovýradio.cz na náš e-shop, ať se vybavíte, protože rok je slušná muzika a toho máme na všem, na celý merči. A já vám pustím zase nějakou hudbu a pustíme si Foo Fighters, Mr. Mr. A nebo taky si pustíme pořádný Big Beat, Rybičky 48.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.

0: nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezký den přeje David Račák. Pěstitelé odstartovali hlavní sezónu sklizně zeleniny. Každý Čech sní skoro 92 kg. V těchto dnech jde hlavně o cibuli a mrkev. Obě plodiny patří po rajčatech k těm nejžádanějším druhům. Na rozdíl od rajčat je v nich ale Česká republika víc soběstačná. V Bruselu se dnes uskuteční už třetí přístupová konference s Ukrajinou a rovněž s Moldavskem. V obou případech budou otevřeny další kapitoly v přístupových jednáních mezi těmito zeměmi a Evropskou unií. Týkat se budou vnějších vztahů. No a po úvodním dnu volna pokročuje cyklistická Tour de France 10. etapou. Na trase dlouhé přes 166 km ve francouzském Středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem 7 horských prémií. První až třetí kategorie.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, jinde bude převažovat velká oblačnost a postupně na většině území se objeví přehánky nebo bouřky. Největší denní teploty 26 až 31 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na silnici v Ostravě je nehoda autobusu, který havarovalo do tramvaje. Na místo jede policie České republiky. A tak přesně vznikla hromadná doprava. Hromadně do sebe narazili.
4: Housebrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz. Housebrandkava.cz.
0: Radio. Rockovej voraz.
3: A jsou 4 minuty po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou, takže jdeme skoro do druhé poloviny. A já vám pustím nějakou českou hudbu a pustíme si nějaký agrorok, až vám tady nechybí. Takže třeba Dimitri, Traktor, Spolu se cítíme živí.
0: Rock Radio.

A nám to hrála Metallica a jejich Fade to Black z 1984. Krásných 6,5 minuty téhleté skvělé hudby. No a jak mi říkali, jsme v gastru vždycky, když jsi na záchod, že když udělat papíry, tak kdyby tady v rádiu jsme potřebovali papíry, jak my si pustíme Master of Puppets, protože to máte skoro 9 minut a máte čas. Ale o tohle řešit nebudem, ale spíš, že vlastně v 83. Metallica vlastně poprvé použila nástupní intro od Ennia Morriconeho z filmu Hodný, zlý a ošklivý. A vždycky tu nástupovku už mají, už je to taková tradice, už je to prostě 43 let, co na tohleto nastupujou. Tak a my si to pustíme, ať víte, protože tohle tu písničku 100% budete znát. Je to taková klasika, nevím, jestli sledujete živáky Metallica, já na to miluji, se vždycky kouknu, protože oni ty koncerty mají fakt skvělý. Takže jdem na to.

0: A není to krása, když celý stadion s váma zpívá tuhle tu nástupovku. To musí být husí kůže. Snad to třeba někdy zažijem tady v Čechách, že třeba Metallica dorazí i k nám. Uvidíme, třeba tady postaví se takový stadion, na kterém oni budou schopní odehrát to. A my si pustíme třeba Sabaton Kiss, anebo UDGčka a Kurtizánu.
1: Tak co, koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
6: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
7: Asi 100 tisíc.
6: A ty s tím nic neděláš, jo?
7: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
6: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
7: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
6: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: skvělá pecka od Sabatonu, jejich Shiroyama z roku 2016. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska začíná nejlepší část, a to semifinále, protože to budou největší boje o finále mistrovství světa.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A nás dneska čeká jediný zápas, a to v 21 hodin mezi Francií a Španělskem. Favoritem větším jsou Francouzové, protože hráli zatím nejlepší fotbal. Kylian Mbappé je ve formě, ale i Španělé jsou dost těžký soupeř. Já si myslím, že tenhle ten zápas končí 2-1, že Francouzové to vyhrajou. Myslím si, že tam padne i penalta, jak je zvykem v těchto semifinále. Sledovat na španělské straně Mikel Oyarzábal, útočník španělský, ten hraje za Santander. Už se dlouho divím, že ho nikdo nekoupil do lepšího týmu, ale on tomu týmu už je tak dlouho věrný, přitom stabilně dává nad 10 gólů. Je to prostě skvělý útočník. Uvidíme, se prosadí. Já myslím, že teďka na to mistrovství dal nějakých 4 góly, nebo kolik on tam dal. Teď se na to podíváme, 4 góly, v 6 zápasech 4 góly, jedno Ačko, úctihodný. No a na druhé straně netřeba představovat Kylian Mbappé, jeden z nejlepších fotbalistů planety v současnosti. Ten letos má fazónu, hlavně bojuje o krále střelců. Za 6 zápasů dal na mistrovství světa 8 gólů, 3 asistence. Myslím si, že to bude hodně těžký. Rozhodně to bude lepší zápas než Anglie s Argentinou, protože tam se potkají dva soupeři, kteří hrají hnusný fotbal. Tady máme jenom Španěly, který to je nic moc. A myslím si, že Francouzi to urvou a půjdou po třetí za sebou do finále.
2: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s 5letou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
0: A my si dáme Rammsteiny, anebo Aleše Brichtu, Lidi jsou lidi.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
6: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: Happysport.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackey Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna

0: Jihlavském letním kyně za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnout, Trautenberg, Arakain, Krejzu na další. Set pro jina GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magmafest.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Íránské střely s plochou dráhou letu zasáhly dva tankery Spojených arabských emirátů v ománských teritoriálních vodách v Hormuzském průlivu. Při útoku zahynul indický člen posádky a 8 dalších lidí utrpělo zranění. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. No a česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6-0 7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Pátá nasazená hráčka se v něm na tamní tvrdém povrchu utká s Rakušankou Lily Tagerovou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, jinde bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Na silnici 34 v obci Věž, okres Havlíčkův Brod, je nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pruh a na místo jede policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rokovej foras.
2: A je 3 minuty po 14. hodině a máme poslední hodinku rokovýho vorazu s Danem před sebou. Hlásili dneska, že budou bouřky. Zatím tady v Praze se nic neděje, tak já nevím, vy nás posloucháte z celé České republiky, tak mi třeba napište, jestli už u vás někde jsou nějaký bouřky, protože jsem četl, že v Německu snad padaly kroupy ve velikosti golfových míčků. Tenisový míčky, to by byl průser, to by jsme ty auta měli rozmácený úplně na maděru. I si myslím, že ty golfové velikosti, si myslím, by byl taky průser. Já mám tu panoramatickou střechu, tu skleněnou, tak bych si to krásně užil. Tak bych měl konečně to cabrio, co chci. A já vám pustím pořádný pecky Lucie, Def Leppard, Offspring, anebo Pretty Reckless, Just Tonight.

0: To byla Lucie a písnička Amerika z roku 1994, stará dobrá Lucie, ještě s Davidem Kollerem, jak to máme rádi, nebo aspoň teda já. A já jsem si vzpomněl teďka tady na jednu scénku, jak já vždycky pouštím v poslední hodince, tak vždycky pouštím nějakou scénku filmovou, ale to se pěkně hodí k tomu, já teďka jak hubnu, tak jsem snědl snad za poslední 10 let nejvíc zeleniny snad v životě. Začínám 4. týden hubnutí, cvičím, fakt jsem to změnil tu stravu a zubil jsem už 11 kilo, je mi teda mnohem líp, ještě doufám, že přestanu dýchat, to není furt. No a tady mám takovou perfektní scénku z filmu Na plech, nevím, jestli to viděli, my jsme na tom byli v kině a byla tam taková vtipná scéna, ono to mělo plakátek Pelíšky a tam byla rodinná komedie a tečela taková starší paní, ještě asi se svou dcerou a říká, je, půjdeme na to. No a sedli tam a tam začínala scéna, taková pekelná z Ústí. A oni se sebrali a chtěli vrátit vstupný, že vlastně si koupil narodinej film a šli na takovouhle prasárnu. A já tady z toho pustím ukázku, kde Grunza dostane zeleninu. To jsem jak já, když jsem měl poprvé zeleninu po dlouhé době.
1: Táto jes, ale i tu zeleninu. Jes všechno. No. To je zdravý.
2: A ty jsi s náma ještě dalších 10 let?
3: More, co budu vrát ty žetony?
2: Ty to máš nejvíc vitaminů.
1: Dobrý, nehádejte se. Má dneska na noc mě nechou bejt.
0: Jo, takže snad nebudu si ty žetony. A máme posledních 40 minut rokovýho obrazu s Danem a já vám pustím třeba Pretty Minds anebo Panoptiko.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Hřevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
17: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
16: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
19: Motokeci Marcela Herbolta.
6: Když něco děláte 20krát za sebou, může to znamenat za A, že jste umanutý, nebo za B, je to úspěšné. V případě akce, na kterou vás chci pozvat dnes, platí obojí. Petr Pilát Pilník je nejen umanutý,
20: ale i úspěšný.
21: Ahoj, Petr Pilát zdraví fanoušky Rock Rádia a Motokeců. Chtěl bych vás všechny pozvat na moji akci Pilníkovo pozdní odpoledne, která proběhne v sobotu 18. července v Čerčanech. Letos slavíme jubilejní 20. výročí a bude o co stát. Pochopitelně motorky, freestyle motocross, freestyle BMX, s letadlem dorazí Martin Šonka. O muziku se postará Divokej Bill. Pochopitelně spousta, ale spousta zábavy pro ty nejmenší, o zajímavý, krásný ceny, takže věřím, že si to úžasně užijeme. Pevně doufám, že vyjde krásný počasí a budu se na vás moc těšit. Mějte se krásně a vidíme se 18. července v Čerčanech. Více informací na pilnikovopozdniodpoledne.com.
20: Na Pilníkově pozdním odpoledni jsem osobně byl několikrát a vůbec nechápu lidi, co se tam ještě nepodívali. Třeba proto, že ač je to naprosto profesionálně připravovaná akce, tak z něj návštěvníci vždy odchází s takovým tím rošťáckým rohlíkem na ksichtě. Protože i profi může být super zábava. Tak trada na Pilníkovo pozdní odpoledne již tuto sobotu.
19: Rock Radio Motokeci.
22: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rokovej voraz s Danem.
1: I was blinded by the darkness.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.

0: A to bylo Panoptiko, dejte mi pro vás. A já už tady jedním kluky ve studiu a vás zdravím, čau.
1: Nazdar.
2: Hoďte mi lano.
1: Hoďte mi lano, ano.
0: To doufám, že na dálnici nebudu potřebovat, jo. To už mám takový jako zvyk, jako že vždycky píchnu, tak ještě lano by chybilo.
3: Je pravda, že se říká, že padají provazy vody, že jo, když hodně prší, tak to snad se taky jako nestane, no.
1: Táhli vás někdy jako lanem, kluci? Já jsem se jednou musel nechat vytáhnout lanem, když jsem zapadl jako do takových sněhových závojů.
3: Jednou jedna lanem. Spolužačka tahala za šňůru, ale to asi není.
0: Šňůrku.
1: Ano.
0: To táhla mě za šňůrku, ale mě už mě táhl známý a já jsem v životě na tom nejel. Já jsem to měl takovej strach. Říkám, víš co, jak vždycky jsem viděl, co přetrhlo, nebo prostě někdo do sebe cukl a on, to se musí napnout a jedem. No tak jako dobrý, ono ten začátek, než se na to zvykneš, tak je to pak jako pohoda. Ale už jsem zažil, teď jsem viděl nedávno, jak právě někdo v Bavoráku táhl taky nějaký auto a bude se mez křižovatky odjel, auto tam stálo, že to přerval.
1: Ty bože, ježišmarja.
0: Urval to normálně.
1: No, to se musí prostě hold opatrně.
0: Dobrá, tak já už se budu pomalu s váma loučit. Máme poslední 22 milorokový obrazu a třeba Mr. Big vám zahrou Ingot, anebo Twisted Sister. Já jsem Dan Kotek, to byl rokový obraz, tak se mějte hezky. A čau.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tlačíš?
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět stoupnou. Benzin může stát až 1,40 korun a 89 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýš za 39 korun a 34 haléřů.

0: stropy bude kabinet určovat už jen do konce tohoto týdne. I přes opatření povodí Moravy vždy hynou ryby. V rameni řeky v nadjezí Poštorné, což je část Břeclavy, jich nad ránem uhynulo asi půl tuny. Na vině jsou synice, ty se kvůli suchému a horkému počasí ve vodě namnožily. V noci spotřebovávají kyslík, který pak chybí rybám. Hasiči proto už několik dní na různých místech vodu provzdušňují. Svrabu přibylo taky v Praze. Z celého Česka je na to malé metropole nejlépe. Za první polovinu letošního roku zaznamenala 459 případů. Jak probíhá léčba, ví mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
1: Léčba svrabu je sice náročná, ale při včasném zásahu velmi účinná. Spočívá v aplikaci speciálních mastí předepsaných kožním lékařem. Pokud se onemocnění v domácnosti objeví, je nutné preventivně ošetřit všechny blízké osoby a provést důslednou sanaci textilí.
0: Nakažený nemusí do nemocnice, ale měl by zůstat v domácí karanténě. Policie po nehodě poslance Filipa Turka s vozem nemocnice vyhodnocuje záznamy z kamer. Podle záznamu, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Deník N pak napsal, že Turek před nehodou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Včera jsme mluvili o tom, jak celý dnešek bude pršet a úplně tomu tak není. Prší asi tak na polovině území. Táhne se to na nás ze západu na východ. Momentálně prší v Hradci, v Pardubicích a půjde to pomalu na Ostravu a je tam docela dost velká bouřka se silnými kroupy. Dejte si na to rozhodně ve východní části Moravy pozor. Ze západu se to ale žene i na Prahu, takže ani Praha se tomu dneska nevyhne, ale přijde to až tak kolem 18. hodiny. Každopádně teploty momentálně kolem 27 stupňů a večer nám to padne asi na 16. Zítra nás bude čekat opět 620 a bouřky nepoleví.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Krupce na Teplicku se bouralo, dva osobáky tam jsou v sobě na křižovatce ulic Komenského a Dlouhá. V Opavě v Olbrichově ulici, kde se napojuje Mírová, tak tam bouraly taky dva osobáky, určitě si tam dejte pozor při jízdě. Na Pelhřimovsku na ulici na silnici 34, cestou z Kamenice nad Lipou na Vodnou, tak tam se válí popruhy mezi jízdníma pruhama, tak dávejte si na to pozor, ať do toho nevědete. No a v Brně, tak tam je to ulice Veveří, kde před Žerotínovým náměstím dva osobáky, na místě už blikají vozidla záchranné služby, tak pokud nejste nějaký státní zmocněnec, tak nebudete mít problém se tomu vyhnout.
5: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě hezky startuje. Kuba i Petr za mikrofonem. Máme zase před sebou rokový odpoledne plný muziky, možná i nějakých lístků, ale jak tak koukám na tu první písničku.
4: Pojďme se pustit do té hudby, protože tohle to opravdu si zaslouží speciální uvítání. Dámy a pánové, Kansas bude Horký žeslíže, Kissin' Dynamite, ale tohle, to je nejromantičtější píseň všech dob, to je Iris od Goo Goo Dolls.

0: Všechno jsou to jenom zrnka prachu, která poletují časem a my všichni poletujeme s ním. Posloucháte Rock Radio a právě teď máme takovou filozofickou čtvrthodinku. Tohle byla kapela Kansas, máme 15 hodin a 18 minut a možná dost bylo filozofie, pojďme na nějakou pořádnou punkovou muziku. Co ty na to?
1: Já s tebou souhlasím. Tři sestry totiž 18.7. hrajou v Řevnici. Bude tam s nima ještě kapela Lety mimo a taky u toho můžete být vy, protože tady zase máme dva lístky.
0: Je to opravdu krásná událost, na kterou se rozhodně všichni budete těšit, takže když napíšete na Facebooku do zprávy Rock Rádia, že právě vy byste měli dostat ty lístky a ještě nám k tomu pošlete i telefonní číslo, tak my vám slibujeme, že když budete mít ještě trošku toho pověstního štěstíčka, takže zhruba za hodinu a půl se tady uslyšíme, no a vy už v sobotu půjdete na Tři sestry a taky Lety mimo.
1: Takže rozhodně pište, pište a pište a my zatím pustíme další rockovou muziku. Gamma Ray, Queen a David Bowie a nebo taky Škvoři, tohle všechno už za chvilku na Rock Rádiu.
0: Poslouchej.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Zpracovák Hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Tady ta německá jízda s názvem Gamma Ray právě teďka dohrála s jejich peskou It's a Sin. 15 hodin 34 minut k tomu. No a my jsme se dozvěděli docela jako zajímavou věc teďka, že po čtyřletý pauze návrat Bon Jovi na pódiích snesl docela jako vlnu kritiky, ale hlavně ze strany jejich bývalýho kytaristy.
1: Což je docela jako zvláštní. Vždycky, když se takhle větrá prádlo na veřejnosti, tak...
0: Větrá prádlo.
1: No nebo takhle prostě suší, no jak se to říká, prostě no tak jako tohle. No, takže je to takový trošku nepříjemný, protože dobře, je to sice drama, některý lidi jako si rádi prostě poslechnou, když se lidi hádají. Každopádně tady je Richie Sambora, kytarista právě z kapely Bon Jovi, říká, že není úplně dobrý nápad, aby se Bon Jovi vraceli, protože on k tomu lakonicky říká, slyšeli jste to? A vlastně naráží tím na Johna Bon Joviho, který vydal dokument o tom, jak náročnou cestou si prošel vzhledem k jeho komplikovaný operaci hlasivek. No a právě Richie Sambora tohleto kritizuje, že prostě už to tam není a že by se na to měli vykašlat.
0: On totiž Richie odešel z kapely už v roce 2013, jestli se nepletu, a dokonce uprostřed turné to bylo.
1: No,
0: jo.
1: To oni není byli, nic moc.
0: Což není nic moc, bylo to asi po 30 letech, co spolu hráli, no ale prostě oni se začali hárat, že jo, ukončili tu spolupráci a teďka to dopadá takhle, tyjo. Je to i mi to jako líto, ale prostě Richie říkal, hele, tohle to už je přesný příklad toho, kdy už tu kapelu držej pohromadě jenom fanoušci.
1: No jasně, no, to je takový, tak jsme se bavili, to Paul Stanley to říkal, nebo kdo, že prostě jako ty kapely si mají uvědomit, kdy je dobrý čas odejít. No. Každopádně my si taky uvědomujeme, že je dobrý čas odejít a nechat tady v éteru místo pro nějaký rockový věci, protože se blíží Dio. Samozřejmě tomu překážet nebudem. Budou právě Bon Jovi, o kterých jsme si teďka povídali.
0: Si můžeme poslechnout, jak to znělo.
1: Jak to znělo, ty tady budou vždycky. Always se blíží Avantasia a taky Valda Gang, ty nás pozvou na svařák, aby v tom krku bylo příjemně.

0: Mi.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
5: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát!

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samý den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Voltrubová. Prodej nových vozů s hybridním pohonem v prvním pololetí opět vzrostl. Prodalo se jí více než 37,5 tisíc. Téměř 7 tisíc z toho tvořily plug-in hybridy do zásuvky. Celkově se prodej nových osobáků v Česku meziročně zvýšil. Podle paliva vede benzín, na druhém místě je nafta. Lvici Elze, kterou zabavili z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoli, skončila karanténa. Návštěvníci zoo v Liberci ji tak už mohou vidět. Šelmu zabavil stát. Vémola totiž nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete. Lvice má navíc kompletně odstraněné drápy a je tak výrazně handicapovaná pro další socializaci. Znojmo podpoří všechny podnikavce. Dalo vzniknout projektu Podnikavé Znojmo. Jeho cílem je, aby vzniklo více úspěšných firem, nových pracovních míst a aby lidé měli větší odvahu pustit se do vlastního podnikání. Pokračuje za městský úřad Eliška Vorlická.
2: Podnikavé Znojmo nabídne začínajícím podnikatelům praktický kurz zaměřený na podnikatelský nápad, finanční plánování, marketing i právní minimum. Účast bude pro registrované zdarma a město na projekt přispělo částkou 250 000 korun.
1: První kurzy odstartují už letos na podzim. Chorvatská policie zatkla dva Čechy. Jsou podezřelí z toho, že nevrátili tašku obsahující 45 tisíc eur. To je v přepočtu víc než 1 milion korun. Dvojce 27-letých Čechů čelí obvinění, že si peníze nechali pro sebe. Soud v Rijece je poslal do vazby. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Nad Českem už v tuhle chvíli bouří, hlavně to vypadá, že ve středních Čechách a od západu přichází další bouřkový mraky. Akorát na východě Moravy a taky Slezska to vypadá, že dneska by nemuselo spadnout tolik kapek, ani by se neměly těchto regionů týkat ty velký bouřky, ale zbytek republiky rozhodně počítejte s přívalovými srážkami, někde taky kroupy a taky silný vítr, rozhodně si dávejte pozor. Teploty ale

0: stávají poměrně vysoko, kolem 27 stupňů a zítra budou zrovna tak, budou taky průměrně 26 až 28 a déšť a bouřky se přesunou tentokrát spíš na východní, anebo bych spíš řekl severovýchodní polovinu republiky.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Rock Radio. Doprava.
6: Podíváme se ještě, jaká je situace na cestách. Podívejte, dejte si pozor na D1 na 152. kilometru směrem na Polsko. Je tam nějaký předmět na vozovce, vypadá to na kusy pneumatiky, ale nejsme si tím úplně jistý. Rozhodně sundejte nohu z plynu. Ve Cvikově si dejte pozor v ulici Nerudova, tam havaroval osobák do plotu, je tam kolem toho docela divná situace. A jízdní pruh najdete uzavřený u Sedlic na silnici 20. Opět další osobák v příkopu, dejte na to rozhodně pozor. Ještě tady mám jednu nehodu z na silnici 15 v Libešicích, se srazil osobák s chodcem. Vypadá to, že to je ale bez zranění, ale i tak si radši tomu vyhněte a mějte oči na štěpkách.
7: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne pokračuje, máme 16 hodin 2,5 minuty. K tomu Kuba Vaňas a Petr Janda jsou na místě. Peťo, prosím tě, co mám dělat, kdybych chtěl náhodou v sobotu vidět Tři sestry?
6: Hele, tak to já ti rozhodně prozradím. Jestli bys si chtěl do těch Řevnic, jak tam budou právě hrát,
0: jasně,
6: tak stačí, aby si otevřel Facebook. Pak si tam našel stránky Rock Rádia a do Messengeru, do zpráv napsal, proč by si tady ty lístky měl právě ty dostat a hlavně k tomu připsal ještě telefonní číslo. Takhle jednoduchý to je.
0: Počkej, to je všechno.
6: To je opravdu, já ti přísahám, to je všechno.
0: Nějaká soutěžní otázka, nebo já nevím, musím poslat prostě 20 smajlíků,
6: žádná
0: nebo já nevím, řetězový jediný e-mail svojí babičce, nebo něco.
6: Jediný, o co jde, je akorát mít trošku štěstí.
0: A, no vidíš, tak to je ale vlastně docela fér, mi přijde, protože štěstí je potřeba každou chvíli, ale všichni, co teď posloucháte, tak máte štěstí, protože se na vás blíží Bruce Dickinson, tenhle potetovaný milionář se blíží, už za chvilku tady bude Within Temptation dokonce dohromady s Tarjou, tak to je úplný ráj, Incubus a jejich Anna Molly. Tak to už se blíží za chvilku, ale tohleto, to je ďábelská hra, dámy a pánové. Honza Toužimský z kapelu Arakain, tahle 20 let stará pecka, jako za mladá právě teďka na Rock Rádiu, tak si to jdeme užít! Yeah!

0: Bruce Dickinson právě teďka dohrál svého potetovaného milionáře anebo milionovou tetu, o tom se tady hádáme. Máme 16 hodin 20 minut magický čas a pokud byste přemýšleli, kde všude je slušný rok doma, tak vám můžeme nabídnout takovou pomůcku, podle který to poznáte.
1: Stačí akorát, abyste se podívali na naše stránky rokovýradio.cz a tam si zašli do sekce e-shop, protože tam máme docela dost nových zajímavých kousků.
0: Některý z těch kousků právě to jsou nový trička, který máme a tam je právě napsaný, kde všude se dá chytnout Rock Radio. Jsou tam všechny města, odkud jsme třeba my, moderátoři z Rock Radia, jsou tam taky všechny možný města, které mají jako veselý názvy, jako třeba Pičín a takovýhle veselý.
1: A nebo třeba Kadaň.
0: Takovýhle srandy, tak to si může, užijete si spoustu srandy. Každopádně srandu si užijete taky třeba s pláštěnkama, lehátkama, kraťasama, montérkama, spousta skvělých věcí, nejenom na léto, takže si tam určitě na náš e-shop zajděte a vyberte si něco, co vás krásně označí, jakože vy jste posluchači rockový muziky.
1: Co vás ale taky rozhodně označí jako posluchači rockový muziky je, no, rocková muzika, kterou vám teďka hnedka pustíme. Čeká nás Hardcore Superstar, taky Škorpíci, anebo Tři sestry a jejich Ztráta imunity.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Vše pro bagr.cz.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr.cz.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 30%.
14: happysport.cz.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Red Hoti a jejich Scar Tissue právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 16 hodin a 38 minut. A já si myslím, že je na čase si vybrat nějakýho výherce dnešních dvou lístků na Tři sestry. My už toho člověka známe, teď se s ním spojíme a za chvíli už se tady všichni na Rock Rádiu uslyšíme.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky, Kuba i Petr, ale k tomu ještě Marek, protože právě Marek jde do Řevnic na tři ségry. Nazdar, Marku.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, ty jsi nám napsal takovou zajímavou zprávu a já se tě potřebuju zeptat jenom, jako aby jsme to uvedli na pravou míru. Takže ty jsi napsal, že jsi přijel z Afriky a rovnou už tady lidem bereš lístky. Jako ty jsi jeden z těch lidí, před kterýma varujou tady, nebo to jako co?
2: Ne, jsem čaká z dovolení z Maroka.
1: Hezky, jak bylo?
2: No úplně super, jako vždycky, když tam byli párkrát.
1: Paráda, a spíš jako moře, nebo nějaký poznávání?
2: Všechno dohromady.
1: Super, všechno, no tak to je krásný. Doporučil bys nějaký konkrétní místo v Maroku třeba?
2: Ale tam je to všechno víceméně hezký. Tam se dá, jako my to máme celý svět, a fakt tam vypadá krásně. Doporučoval bych celou zem.
3: Hele, a teďka musíš odpovědět, Máro, správně, jo. Poslouchal jsi Rock Radio i v Maroku?
2: Tak to bohužel ne.
3: No, hodně, ale tak to bohužel vysíláme někomu jinému.
1: Počkej, ne, tam my tam totiž nesaháme, tam mají jiný rádio, jmenuje se to Marok Rádio. Tak jo, děkuji, že jsem mohl udělat takovýhle for. Marku, užij si tři sestry, pozdravuj v Řevnicích a měj si krásně, nazdár.
2: Tak jo, díky, naschle, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
3: Samozřejmě v rokový muzice, nebo možná marokový muzice se budeme pokračovat i dál. Čeká nás 13. století, taky Black Label Society a nebo Guns N' Roses. Přicházejí s tady tou neskutečnou peckou. 1982 ročník. Zlatá éra Guns N' Roses. Takže myslíš, že jdeme na to, Kubo?
1: Ty jo, rozhodně.
3: Jdeme na to. Welcome to the jungle! Yeah.

0: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: A je to tady, další ročník festivalu Magmafest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jilavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Arakain, Krejzu na další. Předproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magmafest.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
1: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hasiči už šestým dnem zasahují u požáru výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Další podrobnosti má naše reportérka Ivana Balkovská.
3: Hezké odpoledne. Na místě je šest jednotek, které pořád čerpají vodu z řeky Dřevnice a dál prolévají sutiny. Teplota uvnitř je stále vysoká. Navíc kvůli bouřkám, které se na Česko ženou, začaly hasiči sledovat i rychlost větru. Vichr totiž může mít vliv na stabilitu torza. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Ze Zlína Ivana Balkovská.
2: Podle hasičů zásah potrvá ještě několik dní. Dálniční známky zřejmě nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Proti je opozice, která krok pokládá za populistický. Zamítnutí předlohy ani její vrácení vládě k přepracování ale neprosadila. Na řidiče v Praze čeká další dopravní komplikace. Stavbaři se totiž pustí do oprav Hvězdovy ulice na Praze 4. Práce začnou v pondělí 20. července a potrvají do 3. srpna. Řidiči kvůli tomu neprojedou z Pankráce do Nuslí a naopak. Výluku bude mít i autobusová linka 188, která pojede přes Pražského povstání. Hokejová Sparta má novou posilu. Klubu se na 4 roky upsal Matěj Blimel. Reprezentační útočník strávil poslední 4 sezóny v Zámoří a zahrál si i v NHL. Letos Blimel nastoupil i za národní tým a zúčastnil se květnového mistrovství světa ve Švýcarsku. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
1: Rock Radio, počasí.
4: Přehánky nám momentálně putují hlavně od východu Prahy směrem přes Pardubice až na Olomouc a Ostravu. Tam dojdou, tam myslím si tak třeba za 2 hodinky. Prahu to čeká si tak za hodinu, zřídí se to na nás přímo z Varů a holce se tomu prostě nevyhneme. Jinak momentální teploty venku kolem 27 stupňů a večer nám to padne asi na 16. Zítra by nás měly čekat opět bouřky, zejména na východě Čech a taky na východě Moravy a teploty kolem 26.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat

0: každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Nehoda na D7 proběhla přímo před Prahou, je to ve směru do hlavního města hned na 6. kilometru. Auto tam najelo do svodidel, takže pozor na to, projíždějte opatrně. V Brně na křižovatce ulic Vídeňská a ulice Vinohrady, světelná křižovatka, tak tam právě bouralo osobní auto s cyklistou, takže i tam dávejte pozor. Na Klatovsku taky proběhla nehoda, to byly dva osobáky, který na příjezdu do města Švihov od Přeštic, tak se tam srazili právě na příjezdu. Na místě jsou taky záchranné složky, takže bacha na to. No a u Jihlavy je obec Čížov a tam právě na hlavním tahu obcí bourali taky dva osobáky, takže i tam projíždějte opatrně.
0: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio. Rokový odpoledne.
2: 17 hodin a téměř 3 minuty k tomu a Petr i Kuba jsou za mikrofonem. Rokový odpoledne pokračuje do svojí třetí hodinky. Lístky rozdaný a jedeme dál.
1: Jedeme dál, vůbec nezastavujeme. Přátelé, jenom jedno takové malé upozornění, než se pustíme do té hudby, tak nevím, jestli jsou mezi váma alergici anebo třeba nějaký superhrdinové. Co jsi chtěl říct, Paťo?
2: Já jsem jenom chtěl ještě připomenout něco, jak mi dopovíš něco o superhrdinech.
1: No, já jsem chtěl už mluvit o té písničce, co bude, takže no,
2: my jsme totiž zapomněli na svátek o páté, víš?
1: A pozor.
2: A svátek o páté dneska slaví Karolína, takže všem kájám přejeme všechno, ale všechno nejlepší ke svátku.
1: No to rozhodně možná ještě lepší věci, než všechno nejlepší. Třeba naší kolegyni Karolíně, že jo, která za nás občas bere záskoky, tak tu zdravíme úplně obzvlášť. Mimochodem obzvlášť, no to ti řeknu zase příště. Teď už ale upozornění pro všechny superhrdiny, pozor, blíží se kryptonit, takže prosím vás pozor na to, hlavně Clarku. Jinak bude taky Patti Smith, His Infernal Majesty a Joanne Sorrow, bude taky Trautenberg a tohle to netáhlo, už zavírá pusu, jdeme prostě hrát muziku.

0: Je naprosto neuvěřitelný, že tahle ta píseň oslaví zanedlouho už neskutečných 50 let. Tak dlouho už existuje Because the Night od Patti Smith. Z roku 78 pochází tahle ta věc. Slyšeli jste to právě na Rock Rádiu v 17 hodin a 18 minut. A já si říkám, že jak je vlastně hrozně zajímavý, že posloucháme hudbu, která je vlastně už skoro 50 let stará. Protože v době, to je jako vlastně kdyby Patti Smith v době, kdy napsala tuhle píseň, poslouchala věci z roku 1926.
1: Takže to je, prostě je velice zajímavá
0: myšlenka. Nějaký Glenn Miller, víš, takovýhle věci, že vlastně v tu dobu to byla 50 let stará hudba, když Patti Smith psala tohleto.
1: Hele, Kubo, a dovedeš si představit, jaká hudba bude právě za 50 let? Myslíš, že se budeme vracet zpátky ke kořenům, anebo se najde nějaký ještě nový hudební styl, víc elektroničtější třeba než i jsou momentálně?
0: Já si klidně myslím, že se to může stát, že se objeví nějaký nový styl, který proti kterému dnešní hudba bude znít jako ten největší rock. Je možný, že za 50 let to, co vlastně bude považovaný za rock, tak to bychom dneska řekli jako strašný pop. Že jo? Je možný, že třeba, co já vím, za 50 let Ben Kristoval bude nejvíc jako rocková hudba z roku 26.
1: Myslíš, že budou po Praze kluby, které budou hrát oldies a budou hrát právě Bena Kristova.
0: No ježišmarja, 100%, jako určitě. Hele, takhle, pozor, Karol Komenda je skvělej rockovej kytarista, takže jakýkoliv koncert Bena Kristova je vlastně krásně okořeněný právě jeho rockovou kytarou, takže do toho bych vůbec jako neříkal, že to není rock.
1: Ale abych ti řekl pravdu, já si myslím, že se právě budeme vracet spíš k těm kořenům, že
0: asi jo.
1: S tím jako co je všechno teďka umělá inteligence a takovýhle, tak budeme chtít slyšet tu pořádnou živou muziku.
0: Hlavně. Já pevně doufám a Rock Radio rozhodně stojí za rockovou muzikou, která je živě hraná, i když z rádia, takže dáme si Faith No More, budou taky Billy Talent anebo Kabát a jejich nesmrtelná teta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Hodili jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Faith No More a jejich Midlife Crisis. Právě teďka dojel na Rock Rádiu v 17 hodin 35 minut. No a my už tady s Kubou konečně nejsme sami. Nazdar, kápo.
1: Už jsem ti tady zapnul mikrofon, takže teď už se všichni tady slyšíme. Jo, Michael tady je dokonce.
2: Ty,
1: už jste viděli ten film?
0: Hele, já jsem ten film ještě neviděl, ale musím se na něj podívat, protože je to dobrý.
1: Je to prej nejvýdělečnější životopisný hudební film všech dob.
3: Ano. Jo, jako, že ho někdo hraje, jo, Michael.
1: No, někdo hraje teďka
0: Michael. Hraje jeho synovec, Jafar Jackson.
3: Aha, Jafar.
0: No. A z Jafara je, myslím, že nejmladší herec, který kdy překonal nějaký výdělek 1 miliardy nebo něco takového.
1: To je šikovné.
0: A protože to je jeho debutový film ještě.
1: Jasně, těmu, že jo? Jako kdyby toho z dědictví neměl dost.
0: No a hlavně to prej bude pokračovat ještě.
1: No ten film, pokud vím, končí dějově někde kolem roku 1986.
3: Bude dvojka.
0: Ano, takže ano, má být dokonce i trojka.
1: Ale my totiž jako víme, jak to dopadne, ne? Nebo?
0: Ne, já nevím, ty jo.
1: Ne, vlastně ne.
0: Nespojuj.
1: Takhle, rozhodně je to rokový téma, protože my se vlastně teďka dozvíme, a nebo už to tam bylo, že vlastně to spojení s Eddie Van Halenem, který vlastně nahrával
3: se Slashem taky.
1: To prostě mít v jedné písnice oba dva, to je jako neskutečné.
3: No jasně, tak byl to král popu a s tím chce každý spolupracovat, že? A hlavně to byl tyhle umělec par excellence.
0: No, neskutečný muzikant, neskutečný. A víte, že prej údajně nehrál na žádný hudební nástroj, že on to vždycky všechno všem jenom předzpívával.
1: On dělal beatbox nikdo jiný.
0: No, on neuměl na kytaru, na piano, on neuměl, prostě on to všechno jenom předzpívával.
1: On to nemusel, on ti to zatančil. Prostě.
0: Jo, přesně tak.
1: No, pojďme si zatančit další písně, ano.
0: Jo, já s tebou souhlasím, uvidíme, jestli by třeba Divoký byl chtěl něco udělat s Jacksem nebo Avataři a nebo Nirvana, který nás čekají právě za chvilku, ale my se každopádně s vámi uslyšíme zase zítra od 3 do 6 na rokovém odpoledni.
1: Za chviličku už začíná rok na přání, takže
3: no, volejte, pište, nechte si to projít hlavou.
0: Tak zítra, čus.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, jí běh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
9: Letní slevy právě odstartovaly!
10: Zažij léto naplno!
9: Když zábava,
10: tak Mironet,
9: klikni dvakrát!
11: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný repráč a powerbanka pro tvůj telefon.
0: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
0: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
7: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, bardos.cz.
9: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud se potvrdí záběry včerejší vážné nehody, měl by Filip Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Serveru iDnes.cz to řekl premiér Andrej Babiš. Uvedl to i poté, co se objevily záběry, které ukazují, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. V křižovatce

0: pak boural s nemocničním autem, které mělo zapnuté majáky a sirénu. Rezignaci Turka požaduje i opozice. Léto je čas výletů, sportu i koupání. Právě v tomto období ale přibývá úrazů, za kterými často stojí zbytečná nepozornost, spěch a nebo přeceňování vlastních sil. O jaké úrazy jde nejčastěji, přiblíží fyzioterapeutka Iva Bílková.
1: Velmi často řešíme zlomeniny zápěstních kůstek nebo výrony kotníků. Přibývá i úrazů z trvalého přetěžování měkkých tkání, a to hlavně u sezónních běžců. Klasickým zraněním cyklistů a inline bruslařů je zlomenina vřetení či klíční kosti po tvrdém pádu.
0: Riziko úrazu může snížit kvalitní obuv, ochranné vybavení při jízdě na kole nebo vyhýbání se alkoholu. Napilno mají díky letním táborům hygienici. Ti provádějí pravidelné kontroly. Třeba středočeští hygienici od začátku prázdnin provedli už 43 kontrol. Problémy zjistili ve dvou případech. Šlo o stravování a zdravotní zabezpečení akce. Letový provoz nad Českem meziročně vzrostl. Nad republikou v první polovině letošního roku přeletělo více než 365 tisíc letů. Nárůst provozu byl patrný zejména v červnu, tedy na začátku hlavní letové sezóny. Ze zpráv je to všechno. Přeji hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak jo, drahá, my děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. V severovýchodní polovině nám tady Český hydrometeorologický ústav hlásí zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami, ojediněle i silnými. No, vlk taky sliboval tady v Praze, ještě ani nepršelo. Tak, jinak by mělo být oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Nejvyšší teploty na 28, koukám v 1000 metrech na horách, stupňů 17. Tak, tolik k počasí.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak jo, jdeme na to, podíváme se do ulice Zadní Podskalí v Týnu nad Vltavou, okres České Budějovice, tam je jeden jízdní pruh uzavřen díky nehodě dvou osobních aut. Na D8 na 28,5 kilometru na trase Německo-Praha je porouchaný auto, tvoří překážku na vozovce, tak tam projíždějte opatrně, ať to do něj nenapálíte. No a na silnici 3725 u obce Velké Opatovice, okres Blansko, tam se sesouvá půda na vozovku, na místě by měly být hasiči i záchranka, jestli se tam něco stalo, tak prosím vás, dávejte velký pozor. Tak, prosím vás, ať jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, bacha na sesuvy půdy a doražte v pořádku.
2: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rock na psání.
3: Ahoj, náboždíci, máme 5 minut po 18. hodině. No a z pirátské lodě Rock Radio vás opět zdraví váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak při úterku je to opět po 18. hodině čistě na vás, co se bude a nebude hrát u nás na Rock Radio. Tak se do toho puste a pojďte se mnou vypravit na dvouhodinovku zvanou Rock na přání. Volejte mi na 725-844-424, pište na Messengera a do mailu a úvodem tady budou Green Day ze 4,5 minutovkou Wake Me Up When September Ends. No a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!
2: Rock Radio.

0: Tak, Green Day a Wake Me Up When September Ends. Přátelé, náš dnešní rok na přání právě odstartoval a než si dáme první píseň, tak jsem tady dostal už několik dotazů od vás, kdy se udělá ta motorkářská výška. Přátelé, já abych to všecko zorganizoval a aby mi to nějak tak i mně vyšlo, abych měl volno, tak, přátelé, zhruba tak za 14 dní vo víkendu. Prosím vás, teď je nutný, abyste se nějak domluvili, vy motorkáři, co máte motorku, a to je jedno, jestli máte normálně jako čopra, nebo máte supersporta, nebo jezdíte na skútru, prostě kdo jezdíte na dvou kolech a chtěli byste se nějak s ostatníma zčuchnout a chtěli byste se vidět se mnou a udělat si pěknou projížďku, tak mi prosím vás teďka začněte psát na Messengera, do mailu, můžete mi i telefonovat a dejte mi vědět, jestli máte teda za 14 dní vo víkendu, ne tenhle víkend, ale ten příští, jestli máte čas, popřípadě kam byste nejradši jeli, a já nejsem vůbec jako proti žádný srandě a můžem to udělat klidně tak, že pojedeme někam na víkend, tam přespíme v nějakém kempu a budeme pokračovat dál, že si klidně uděláme víkendovou projížďku a můžeme klidně vás někde nabrat, určitě budu vyrážet z Prahy, jinak to neumím, ale že bychom prostě někam dojeli a můžeme vás nabírat po cestě. Ale teď potřebuji od vás slyšet, jestli máte čas, odkud jste, kudy by se vám to hodilo a tak dále. Buďte teďka prosím aktivní a kromě toho, že si píšete o písničky, tak mi volejte a pište i na Messengera, do mailu, i na to známý číslo 725844424, jak byste to viděli, jestli máte teda čas. Kdo nemá čas, tak samozřejmě nevolá, nepíše, že jo. Kdo má čas, tak se ozve a nějak to dáme spolu dohromady, já to pak hodím na socky a určitě se tam nějak dohodnem. Tak, a co budeme hrát jako první? Já se k tomu ještě vyjádřím během dnešního vysílání víckrát, nebojte se. Co budeme hrát? První volami Macek, že byl v sobotu v Hlinsku na Rockfestu, že to bylo super, že tam byli Arakaini, Dimitri a hráli tam pecky, který už strašně dlouho neslyšel, takže by si dal na úvod od Arakainu. Proč? Protoč.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl Beastin Black Sweet True Lies a teď k další písně na vaše přání, tak vememe někoho píšícího. Adéla Kršiaková psala: ahoj, chtěli bychom zahrát pro naši dceru Adélku, která dnes slaví své krásné 14. narozeniny, a byla by to písnička od The Clash, Should I Stay or Should I Go. Moc krát děkujeme, mamka, taťka a bubeník Vojta. No, tak krásně si to odbubnujem, já přidám jako vždy moje obligátní solo na pupek a můžeme si pustit klešáky.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: více recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, tyjo, nevím ho, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
12: Vše pro bagr CZ.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr CZ.
14: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
17: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
18: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Tak to byla Metallica, o kterou si tady psala taky, myslím, že Lenka Kytková, je to tak, ano. Ahoj Jirko, prosím o přání do rádia pro Kikina z Tvrdonic k dnešním narozeninám. Přání je za volant autobusu, hodně štěstí, zdraví, hodně šťastných kilometrů bez nehod a šťastný návrat domů přeje syn Viktor a dcera Nela. A měla by to být písnička od jeho oblíbené skupiny Metallica. Moc děkuji. Tak jo, Leni, tohle bylo Set But True pro teda tvýho chlapíka. No a teď vzorný syn David, který by pro maminku Alenku chtěl nechat zahrát od Linkin Park pecku Crawlin. Tak pojďme rovnou na ní.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání. Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Halloween, I want out určitě ke spokojenosti všech lidí, co máte rádi Halloweeny, a teď se tady bude zase přát v našem roku na přání k dalším narozeninám a od toho tady v podstatě jsme. Psal mi Radek Kaderka, ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj mi dneska od vysáčů 50, dneska mám 50, ale slavím mi až příští víkend. Dobré vědět. Tak my ti přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch a bylo by to pro mě a pro tebe a pro Dášu, Jirku a pro všechny, co se na mě vzpomněli s přáním. Díky moc, Kaďas. Tak my jsme na tebe právě teď aktuálně jako na Rock Radio nezapomněli, tak snad spolu jsme jako v dobrým. A tady jsou vysáči a 50 kvadrát.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Radio. Rock na vzání.
1: Tak to je dobrý, no. Ta písnička nám úplně těsně utekla, ale nevadí. A my se pokusíme někam ještě narvat. Já doufám, že se nám tam jako vejde. Ještě někam do toho dnešního vysílání. Každopádně, přátelé, startujeme druhou půli našeho roku na přání. No a jako na úvod si dáme AC/DC a Thunderstruck, pokud dovolíte.

0: Tak přátelé, tohle byly ACDC a Thunderstruck, máme tu druhou půlku našeho roku na přání, tak je 3 minutky po 19. hodině, aby jsme se orientovali v čase a prostoru. Tak Venda Štebrňák se nezlobí, říkal, že hlavně, že byl vzkaz vyřízený a horký, že si dáme klidně zítra. Dobře, beru tě za slovo, díky kámo, díky za pochopení, dneska už bych to stejně nikam nenarval. Jinak, přátelé, co se týče našeho motorkářského víkendu, protože už jsem se bavil i s vlastně loňskou partou, co jsme se takhle vyrazili v rámci Rock Rádia na motorkách, tak ty samozřejmě pojedou taky. Můžete se těšit na Hyenu a na další super lidi, holky i chlapy na motorkách. Tak ty souhlasej, mají čas a mělo by se jet teda, jak jsem takhle i s váma diskutoval, mělo by se jet z Prahy na jih a od z jihu zase na Moravu a potom zase zpátky. Tak takový bychom si mohli udělat krásný motovíkend, pokud s tím souhlasíte, tak už si to nějak zařiďte. Za 14 dní o víkendu se bude vyrážet, určitě maximálně v sobotu ráno na značkách. Tak si to dejte nějak už v kalendářích dohromady, udělejte si čas, pokud chcete společně zažít nějakou tu srandu na mašinách a je úplně jedno, jestli máte Čupra, samozřejmě sportáka, nebo já nevím co, nebo enduro, nebo skútra, je to úplně jedno, hlavně, aby vám to trošku jelo, abyste, protože nevím, jak bychom to dali úplně třeba s babeťákama nebo tak, to byste teda asi úplně nestíhali, ale prostě pokud vám to jede aspoň 20 kg, tak to bude dobrý. Tak, jinak přátelé, teďka trošku na vážnější notičku, psala mi tady Gabriela Horká, ahoj kapitáne, k mým dnešním narozeninám a zároveň na úctu mého druhého tatínka, který zemřel, zahrát od Petra Nováka Náhrobní kámen, moc děkuji a všem rockerům zdar. Samozřejmě to si dáme, no a Gabča říkala, že děkuje moc, že se mě touhle písničkou inspiroval a taky bude tatínkovi. Jo, já jsem ji tady nechal zahrát mýmu tátovi, když vlastně odešel a jenom taková trochu takový černý humor, protože jinak se to brát nedá, tak dneska mi volali z pohřebního ústavu, že tátovi spletli příjmení na urně, tak jestli bych ještě vydržel, že urna bude k mání až příští týden. No, tak mě pletli příjmení pořád, když mě měli někde napsat, tak jsem radši říkal vždycky, že se jmenuju Vinař, že to je lepší. No a tátovi to spletli i úplně naposled. No, Náhrobní kámen Petr Novák, to už nespletem.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Tak to bychom měli za sebou temnou kapelu Theory of a Dead Man a jejich Not Mean to Be. No a půjdeme si dát nějaký Dimitri, o který si volal Petr, že říkal, že je na Moravě s rodinou a že se tam mají strašně fajn na dovolený, že tam krásně, tak pro celou Moravu, pro svoji rodinu a pro všechny posluchače Rock Rádia bych chtěl nechat zahrát pecku Adie. Tak jo, já říkám taky Adie a užijte si tuhle krásnou písničku od Noida a kapely Dimitri.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: sednout a dát si pivko. Přátelé, povoleno zpívat, to byly Rammsteina krásná pochodovka Links 2, 3, 4. Doufám, že jste se u ní moc neunavili a můžeme si dát další šlehu v našem roku na přání. O kterou si zavolal Libor, který zdravil z Vízovic a říkal, že by pro všechny kamarády, co už leta jezdí na Masters of Rock, chtěl nechat zahrát Vitacit a já chci se ptát těch králů. Tak přátelé, Origoš tu úplně není z 86., ale předělal to krásně třeba Laďa Křížek v roce 1993. Tak já doufám, že budete spokojeni i s tímhle. Stejně spoustu z vás, co jsem tady čet, chtěli zahrát Krejson nebo Láďu Křížka. Takže krásně zdravíme Vizovice, protože jak říkal Libor, Vizovici jedu a my jdeme na Láďu Křížka.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak milí námořníci, to byla už v podstatě taky taková rock'n'rollová Puma Cartnula s její kapelou Hole a písní z roku 1998 Malibu. No a teď si dáme jednu takovou kalební píseň tady v našem roku na přání. A Dominik Hodný mi tady psal. Poprosil bych jednoho Vladislava od Morčat na útěku, sedím s kámošema a popijeme pivečko. Tak hlavně, Dominiku, zůstaňte tam hodný, ať nejste zlí, a já vám posílám jednoho Vladislava, co se právě vrací z kalby. No jo.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Vladislav vrací se z kalby.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Radio Gagaga nám zahralo od Queenu a tady na vašem oblíbeném rock rádiu, ve vašem oblíbeném pořadu Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Pomalu jdeme do finále, ještě pár pecek stihnem, nebojte se nic. Volal mi opět Sandokan, že by pro svoji lásku a věrnou ženu Vlaďku chtěl nechat zahrát od Daniela Landy píseň Pozdrav z fronty. Říkal, že tahle píseň je pro ně naprosto zásadní a pana Daniela Landu moc zdraví a moc ho milujou. Tak jo, já to Danovi vyřídím, až se s ním uvidím zase. A Pozdrav z fronty je tu čistě pro vás, vy dvě zamilované hrdličky.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.
2: Nádhernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád. To tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet.

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerím v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř.

Tak přátelé, co jsme stihli, co jsme nestihli, jsme bohužel nestihli a stihneme to určitě příště. Je za pár minut 8 hodin, nedá se nic dělat, budeme se loučit a loučit se budeme dneska opět s trošičkou pepře, ať se vzepře. O to se postaral Roman Cupl, který napsal: ahoj kapitáne, mohl bys prosím zahrát Clawfinger a Do What I Say pro všechny kulatý lopaty a pro tebe, prosím tě, ať to stihnem. Děkuji, Roman Cupl. Tak, snad jsme to všechno stihli, Clawfinger budou tady, pro tebe, Romane, a vůbec pro všechny kulatý lopaty. No a z písní Do What I Say se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se s vámi na zítřek u našeho středečního speciálu roku na přání po 18. hodině. A do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
3: Pomoc! Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když něco děláte 20krát za sebou, může to znamenat za A, že jste umanutý, nebo za B, je to úspěšné. V případě akce, na kterou vás chci pozvat dnes, platí obojí. Petr Pilát Pilník je nejen umanutý, ale i úspěšný.
2: Ahoj, Petr Pilát zdraví fanoušky Rock Rádia a Motokeců. Chtěl bych vás všechny pozvat na moji akci Pilníkovo pozdní odpoledne, která proběhne v sobotu 18. července v Čerčanech. Letos slavíme jubilejní 20. výročí a bude o co stát. Pochopitelně motorky Freestyle Motocross, Freestyle BMX, s letadlem dorazí Martin Šonka. O muziku se postará Divokej Bill. Pochopitelně spousta, ale spousta zábavy pro ty nejmenší, o zajímavý, krásný ceny, takže věřím, že si to úžasně užijeme. Pevně doufám, že vyjde krásný počasí a budu se na vás moc těšit. Mějte se krásně a vidíme se 18. července v Čerčanech. Více informací na pilnikovopozdníodpoledne.com.
1: Na Pilníkově pozdním odpoledni jsem osobně byl několikrát a vůbec nechápu lidi, co se tam ještě nepodívali. Třeba proto, že ač je to naprosto profesionálně připravovaná akce, tak z něj návštěvníci vždy odchází s takovým tím rošťáckým rohlíkem na ksichtě, protože i profi může být super zábava. Tak trada na Pilníkovo pozdní odpoledne již tuto sobotu.
0: Rock Radio Motokeci.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. KISS trochu jinak. Sobotní rokový referendum nabídne solovky členů téhle legendární partičky. Jedničku má Ace Frehley s albem 10,000 Walls z roku 2024. Dvojku dostal Eric Singer Project s eponymní deskou z roku 1999. Nebo můžete zvolit solovku Petra Krise z roku 2025. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě.

moje žena říkala, život je krásnej, užívej, i když si trochu kořala, přesto jsem si tě vzala.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
1: Rock Rádio. Konec legrace.